labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám, zpěv má mi sladce uspávat.

pustím ti však prach, nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malilinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada.

0: vaše rádio plné československých hitov.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

0: Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody. Rádio Melody.
1: A my tu mano! I venga conmigo!

dječje disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Norvegie Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, Rádia Melody.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,